0: ci capitoli, meč vidi kaže pečlivou formou.
1: Na modrém nebi zlaté slunce plane v své lásce k Vorsku všemu od věku. Přemocnou vůní zesílená kane v klidu květin rosa od věku. Z květin vůně opojná, co věčný a tichý dík víš, stoupá od věku. Pod korou skal a půdy oheň věčný stravuje se od věku. Ostrmé předy vlny moře se příští v trpělivé zkáze od věku. Z lidských srdcí rudá krev se blíští tiše od věku.

Ach, nejsou ani dnes nesmrtelní vozit bezpečný před konečným zánikem. Životům jako světům hrozí píš neblahý osud zánikem. Pramorské stěny je obité kmeny, vše poznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy je slibný životem i zánikem. Však duše, která vysoko jistě vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neexistují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou

0: sem sacristan, sem domčik osvonu, me bidlo ste.
1: Hejsa, potaj kolego de, mače brouček.
0: Eblepci, alfanček, luf sucho, a český stan.

broche scaldis, sole se hietas, je do pritelem cenasi pa. Do pritel, gigas de shunas, nasha de su. Amieru umis li tak se bit, jako umis pit, si shel si docech, pravie vot. Archim Matejak, o nas Česiek, mluví v cizích zemích. Habe ich pravdu děl?

0: pletu skrčen jeden. Zdá se, že ještě živ.
1: Možná, že jsem utrpěl nějaký větrný úraz. Nebo byl jsem snad obráčen.
0: Pleklo tvůj

0: čas četiri čezem, prosil skrani kranec. Majne, majne,
1: ale panove, Krisa, ptice veče o život, proba brade me, smilovali.
0: Kleče si jako ninje, stadeles, pokrites, okupa, aj vareš i smrti proba me.
1: Proba brade me, to je su žerti. Ja nisem pitec, ne mi vas ne patrim. Ja nisem ještě nenarodil. Ja nisem, ja sem si budoucnosti. Opilovaní.